ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně, no pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč a toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně, potlesk dobrovolníka. Jen ten, kdo má

0: Hry kroutí si k ní, hry ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: Nedělá.

0: Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: Ale neměli by to zpívat spíš holky.
2: Proč myslíš?
1: No. Koukni, jak je krásnej.
3: Koukni, jak je skvělej.
1: K úsměvu mě nutí.
3: Jdeme za ním, dělej.
1: Koukni, jak je krásnej.
3: Hezky opálenej.
1: Prostě je k nakousnutí.

0: na Špelberku vlci vyjo, a Brňané ti to vyjo, no a tak tam nechodí jo, ale nebrňané ti to nevyjo, a tak tam chodí jo, a ty vlci se těma turistama
1: živio, živio, živio.
2: Droždě, vodička, mléčko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, důležitý džem, štipka soli, jemná.

Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divně.

meni. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

pitat ovce splašene. Verne budeš služit, kim ti tvoja hvila, na rovni psi hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohladila rozprávočka tvoju kučeravú srst.